0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a o živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
1: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Policie na Brněnsku vyšetřuje možné týrání psa. Ve Šlapanicích odchytili kane korso se známkami popálení a případem se už zabývají kriminalisté. Majitele psa policie zná, zatím ho ale nevyslechla. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak zranění vznikla a kdo za nimi stojí. Policie zároveň žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
2: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
0: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mielfirtlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Švýcarsko otevře tajné spisy o nacistovi Josefu Mengelem. Obávaný lékař s osvětimi, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. Historici ale dlouhodobě uvažují o tom, že se skrýval i ve Švýcarsku. Tamní tajná služba teď po letech souhlasila se zpřístupněním utajovaných dokumentů, které měly zůstat zavřené až do roku 2071. Badatelé chtějí zjistit, jestli Mengele po útěku z Evropy tajně nenavštěvoval Curych a využíval tak švýcarské zázemí. Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
2: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
1: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
3: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze jeden bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila se z

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a o živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
2: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Policie na Brněnsku vyšetřuje možné týrání psa. Ve Šlapanicích odchytili Cane Corso se známkami popálení a případem se už zabývají kriminalisté. Majitele psa policie zná, zatím ho ale nevyslechla. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak zranění vznikla a kdo za nimi stojí. Policie zároveň žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
3: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
1: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mühlviertlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Švýcarsko otevře tajné spisy o nacistovi Josefu Mengelem. Obávaný lékař s osvětimi, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. Historici ale dlouhodobě uvažují o tom, že se skrýval i ve Švýcarsku. Tamní tajná služba teď po letech souhlasila se zpřístupněním utajovaných dokumentů, které měly zůstat zavřené až do roku 2071. Badatelé chtějí zjistit, jestli Mengele po útěku z Evropy tajně nenavštěvoval Curych a využíval tak švýcarské zázemí. Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
2: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
1: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
3: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze jeden bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a o živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
2: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Policie na Brněnsku vyšetřuje možné týrání psa. Ve Šlapanicích odchytili Cane Corso se známkami popálení a případem se už zabývají kriminalisté. Majitele psa policie zná, zatím ho ale nevyslechla. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak zranění vznikla a kdo za nimi stojí. Policie zároveň žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
3: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a teď posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
1: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mielviertlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Švýcarsko otevře tajné spisy o nacistovi Josefu Mengelem. Obávaný lékař s osvětimi, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. Historici ale dlouhodobě uvažují o tom, že se skrýval i ve Švýcarsku. Tamní tajná služba teď po letech souhlasila se zpřístupněním utajovaných dokumentů, které měly zůstat zavřené až do roku 2071. Badatelé chtějí zjistit, jestli Mengele po útěku z Evropy tajně nenavštěvoval Curych a využíval tak švýcarské zázemí. Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké ráno, posloucháte Český impuls. Vládě Jaroš usedl za mikrofon.

Posloucháte Český impuls. Nezapomeňte na to, že dneska také v 10 hodin 30 minut opět budeme vysílat pořad Máme Česko rádi. Vyjedeme zase na cesty a bude to i do zahraničí. Budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Taková bude neděle na Českém impulzu.

Český impuls, krásnou neděli, Vládě Jaroš za mikrofonem. Máme taky víkendové téma, sledujte náš Facebook Českého impulzu a pojďte s námi hlasovat, jak to dneska dopadne a jaké budou vaše komentáře. Všechno si začneme číst už v té příští hodině, tak děkujeme, že píšete, že spolupracujete a můžete i přes WhatsApp 605 222 007.

0: Hezké ráno, Český impuls, vládě Jaroš za mikrofonem, aby jsme vás mohli vybavit. Potřebujete také informace o tom, jak dneska bude.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm, a to i trvalejším, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, krásné ráno, ano, před námi je hudební dvojice.
1: Hudební dvojice.
2: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znám.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo.

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřeb,

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Slovinsko přepsalo historické tabulky českého hokeje. Papírově slabšímu soupeři ze Slovinska naši reprezentanti podlehli na mistrovství světa v hokeji úplně poprvé. Ze svého druhého utkání na světovém šampionátu ve Friburgu český tým odešel s porážkou 2-3 po prodloužení. Našim se tak nepodařilo navázat na silný úvodní duel turnaje, ve kterém porazili Dánsko 4-1. Dnes musí národní tým nabrat síly. Zítra se svěřenci kouče Radima Rulíka utkají se Švédskem. I po třetí se představí ve večerním programu, tedy ve 20:20. Písňová soutěž Eurovize vyvrcholila finálovým večerem. Letošní 70. ročník poprvé v historii vyhrálo Bulharsko. Uspělo s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Strhující rytmus skladby si podle agentury AP spolu s precizní choreografií získal přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě z 25. I letos písňovou soutěž doprovázely protesty proti účasti Izraele kvůli jeho válečnému tažení v pásmu Gazy. Eurovizi letos z tohoto důvodu bojkotovali Irsko, Island, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko. Krátce před začátkem soutěže policie v blízkosti místa konání zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti zapojení Izraele do soutěže skandováním a také transparenty. Pražská ČVUT má už 30. formuli. V rámci mezinárodní soutěže od roku 2007 vyvíjejí přímo studenti. Můžou se tak už během svého studia seznámit s praktickým využitím teoretických znalostí. Díky tomu vysoká škola každý rok představí nové vozidlo. Vedoucí autonomní a PR skupiny týmu eForce Prague Formula Marko Matoničkin nám řekl, že i tak soutěž stále přináší něco nového.
2: Určitě se kam posouvat, tomu napovídá ta nejnovější kategorie, což je autonomní. Ty týmy se každý rok zlepšují, dokonce se dostáváme už na fyzické limity auta, že opravdu ty algoritmy nejsou ta nejslabší stránka, ale opravdu se optimalizují ty vozy pro to, aby byly co nejrychlejší v tom autonomním režimu.
1: Do budoucna se dá čekat, že studenti budou v rámci soutěže vyvíjet i vozy s vodíkovým pohonem. Nový závodák musí vzniknout vždy během pouhých 2 semestrů. Dnes čekáme od převahy sluníčka v Čechách po zataženo na Moravě a ve Slezsku. Mraky mohou hlavně na západě přinést přehánky, na východě bude pršet trvaleji. Naměříme do 18 stupňů, na východě republiky bude jen kolem 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jak pak prožíváte nedělní ráno? Vládě Aroš za mikrofonem zůstává. Iveta Bartošová posledním slůvkem nám teď své zbohem dá. Petr Novák zpívá za moment svůj náhrobní kámen. Krásný víkend.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Za chvíli tak si budeme hrát opět pohádkově. Radek Valenta bude zpívat princeznu Zemlejna, takže si připomeneme ty slavné hlášky, třeba jako já mám kopejtko, jsem malý, ale šikovnej. Než budeme hrát české písničky, ty další, tak se podíváme na dnešní program. Opět budeme cestovat, máme Česko rádi a s trochou nadsázky se vydáme do muzea životního stylu našich předků. Hana Kracíková nás zavede na Vysočinu. Pořad máme Česko rádi, vysíláme v 10 hodin 30 minut a také v odpoledním čase, to bude 14 hodin 30 minut. A ještě jedno cestování, to bude s Jirkou Kolbabou, vydáme se také do světa, navštívíme perlu Středomoří a to bude Mallorca. Tak někdo z nás třeba už navštívil na svoji dovolenkovou destinaci právě Mallorku, ale jak se právě na Mallorku kouká náš profesionální cestovatel, o tom víc právě v pořadu Cestujeme s Jirkou Kolbabou dnes ve 13 hodin a 30 minut. Krásné ráno.

Hezké nedělní ráno, Vládě Jaroš s vámi za mikrofonem, Český impuls. České písničky let 60., 70. a 80. a také naše víkendové hlasování, tedy rozhodování o tom, jestli se pouštíte do jarního úklidu. Můžete to všechno rozhodnout v našem hlasování na Facebooku Českého impulzu. Palec nahoru znamená, že se úklidu věnujete, srdíčko, že ne, a většina, představte si to, dodržuje jarní úklid. Takhle to je, to převažuje. Koukáme i na konkrétní příspěvky, jak to přesně prožíváte. Lumír napsal, okna se umýt musí, ale jinak není potřeba, pořádek se udržuje soustavně. Stanislav Holan, jasný, všechno vyhodit, všechno uklidit a umýt. Eva Tesařová, okna hlavně na Vánoce, Velikonoce, taky předhody a třídění šatníku a všechno ostatní, když je prostě potřeba. A Lucka ještě napsala, uklízím průběžně celý rok, takže nemusím pak dělat třeba před svátky velký úklid. Ještě tady Pavel skočil nám tady vzkaz od Pavla. Teď ne, protože pomalu připravuju věci na stěhování a to je teda taky velká zátěž. Jaký je váš životní příběh okolo jarního úklidu? Jak to moc prožíváte, že třeba teď se díváte na nějakou šmouhu na okně? Máte z toho nervíky? A nebo jste úplně v klidu? Lešek Semelka.

0: krásné nedělní ráno, máme minutku do 7:30, za chvíli zpívá Lenka Filipová a žije show. Sledujeme také počasí, jak to dneska bude vypadat na obloze. V Čechách tak to bude konkrétně většinou pohodové polojasno až skoro jasno, jenom občas by mohla být nějaká ta přeháňka, koukáme na teploty, ty se budou držet poměrně vysoko, okolo 13 a 18 stupňů můžou být dnešní maxima, ale východ a severovýchod Moravy, tam to bude skromnějších 11 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Rádio Český impuls, české písničky let 60., 70. a 80. A za mikrofon usedá taky zpěvák kapely Olympic Petr Janda a bude komentovat svoji kolegyni.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jana Kratochvílová, tu si pamatuju opravdu velmi dobře. Zpívala kdysi v nějakém sboru. Nedokázala se dlouhou dobu prosadit a pak najednou udělala desku. Ta deska zatřásla dost silně celou pop music, dokonce i se mnou. Tam byly přenádherný písničky, dodnes se to hraje, třeba Song, což je původně polská píseň. Možná kdyby nebyla takový cvok, tak by s ní byla lepší řeč, ale stejně ji mám moc rád.

Takhle naprosto úžasně hrajeme na českém impulzu. Marie Rotrová a Déšť, krásné nedělní ráno, teď trošku zrychlíme, ještě stihneme, než bude 8 hodin a dorazí kolegové na nejnovější zprávy, tak třeba Valerie Čižmárová bude právě teď zpívat A tvůj syn se pořád ptá, proč jsem sama samotná a hlas jak šaljapin.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku dnes proběhne tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce uctí u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda ústavního soudu Josef Baxa. Za pamětníky promluví přeživší terezínského geta Michaela Vidláková. Po nástupu čestné stráže a hudby české armády zahájí tryznu v 10 hodin kladení věnců a kytic. Na klidný a důstojný průběh akce budou tradičně dohlížet policisté. Na Národním hřbitově a v jeho okolí jich bude několik desítek. Do terezínského geta zavlekli nacisté v letech 1941 až 45 na 155 tisíc židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v getu zemřelo 35 tisíc lidí na následky stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech. Plzeň hostí Mezinárodní festival Slovanské prameny. Návštěvníci si užijí tradiční hudbu, lidové tradice a zpěv. Tématem Slovanských pramenů bude i vztah k rodině a kulturní kořeny. Řekl nám to za pořadatele Volodymyr Pichak.
2: Festival vznikl jako prostor pro setkávání lidí prostřednictvím kultury, hudby a tradic a nejde o politiku, ale o obyčejné lidské setkání, sousedské vztahy a sdílenou kulturní zkušenost. Možná máme různé názory nebo životní zkušenosti, ale právě kultura často dokáže vytvářet mosty tam, kde slova nestačí.
1: Program zahrnuje vystoupení hudebních a tanečních souborů, workshopy, kreativní dílny, občerstvení nebo řemeslný jarmark. Rokycany plánují nový zimní stadion. Prvním krokem je už schválené pořízení změny územního plánu. Ta umožní vybudovat sportoviště v areálu bývalých kovohutí.
3: Současný zimní stadion už nebude možné využívat dlouhodobě. Podle posudku statika má totiž ocelová konstrukce životnost 12 let. Přestavba není podle města reálná. Vypadly by totiž až dvě sportovní sezony. Varianta rozšíření o druhou ledovou plochu také padla. Teď startuje změna územního plánu. Změní se využití plochy vytipované pro stavbu v areálu kovohutí z výroby na sportoviště. Stávající stadion byl vybudován své pomocí v někdejší akci Z v roce 1974.
1: Čeští hokejisté si po večerním utkání foukají rány. Ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. I přes obrat nakonec ve Friburgu překvapivě podlehli Slovensku 2-3 v prodloužení. Po úvodní suverénní výhře nad Dánskem 4-1 tak mají naši bilanci jednoho vítězství a jedné prohry. Porážka je o to štiplavější, že se Slovincům povedlo náš národní tým na světovém šampionátu přehrát vůbec poprvé v historii. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka volný den. Zítra je čeká švédská prověrka. Češi k ní nastoupí zase až večer ve 20:20. Dnes bude na obloze hodně mraků, hlavně na východě republiky i dešťových, pršet tam může trvaleji. V Čechách se objeví spíš přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 13 a 18 stupni, v částech Moravy a ve Slezsku bude jen okolo 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Vláďa Roš zůstává za mikrofonem Českého impulzu, teď letí pozdrav do Ostravy a vlastně i z Ostravy k nám, protože v Ostravě se narodila tahle zpěvačka, která mimochodem v roce 1985 a 88 skončila na třetím místě v anketě Zlatý slavík v kategorii zpěvaček a oprávněně Heidi Janku, sláva

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Přejeme krásné nedělní ráno. Vlád Jaroš zůstává s vámi za mikrofonem. Pozvánka na 16. hodinu naprosto jasná. Výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly. Jedna z nich bude přednáška Koktavého Milana Pitkina. Ten chystá právě přednášku o hospodářské geografii, a to České republiky. Bude to 16 hodin a 15 minut. A nezapomeňte také, v 19 hodin budeme vám hrát country, folk a tremské písničky. Náš hudební speciál taktéž připraven. Taková bude neděle a teď už Vítězslav Vávra, Dívky z diskoték. Těšíme se. Takhle hrajeme české písničky celý den.

0: Radio Český impuls, krásné nedělní ráno. Vláďa Jaroš zůstává za mikrofonem. Děkuji, že jste na druhé straně, nejenom u rádia, ale taky na Facebooku Českého impulzu. Tam totiž probíhá další víkendové hlasování a ptáme se vás, jak to máte s jarním úklidem, pouštíte se do jarního úklidu. Palec, když zmáčknete, znamená, že ano, srdíčko, že ne. Vyhrává to, že ano, většina z vás říká, že jarní úklid dodržuje, ale komentáře říkají také různé další příběhy. Pojďme si přečíst, co píšete. Monika Tvrzníková napsala, uklízíme průběžně. Jana Dudková, zahrady, jestli myslíte zahrady, tak to už máme za sebou, doma se uklízí průběžně a jinak se počká na léto, jestli nějaké bude, a některé věci se čistí na zahradě. Ludmila píše, uklízím každou sobotu, okna umývám každý měsíc od ulice, tak jaký jarní úklid? Tak to, Ludmilo, máte jedničku s hvězdičkou, protože to mnozí z nás ani nestíhají jednou v roce. Stanislav Hobža píše, uklízím stále. Stanislava Kopáčková, k přerovnání šatníku už došlo. A Romanka Breurerová zrovna asi sedí a dívá se na svoje okna a píše, zrovna přemýšlím, jak narvat okna domičky. Napište nám taky, jak to vypadá s vámi jarním úklidem na Facebook Českého impulzu. Za chvíli zpívá Petr Rezek.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Příjemné nedělní vstávání, to je dobře, posloucháte Český impuls. Karel Černoch, Petr Dvorský, za chvíli společně. Láska prý, sledujeme také počasí. Dneska bude v Čechách většinou polojasno, taky skoro jasno. Občas by se mohla objevit nějaká ta přeháňka, ale většinou uvidíme sluníčko a pár mraků. Teploty okolo 18 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mistr všech dob, mistr všech mistrů, Karel Gott, dámy a pánové, Lady Karneval na Českém impulzu. Budeme pokračovat v českých písničkách, teď nás čeká hudební dvojice, bude to prakticky hudební dvojice s kotětem, Eva Pilárová, malé kotě, a to další kotě přinese ten, kdo slaví dnes svoje 58. narozeniny, je to Pavel Horňák, jemu přejeme za Český impuls všechno nejlepší.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

0: v botě, po robotě, nechali.
1: I spoustu hudebních vzpomínek na semafor. Přinášíme tady na Českém impulzu, tak poslouchejte dál. Nás čekají třeba docela ještě kapela Olympic nebo Václav Neckář, než budou zprávy v 9 hodin a dorazí kolegové z redakce zpravodajství.
2: Tak to pochopíš.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Policisté a hasiči večer zasahovali v Chomutově kvůli člověku s dlouhou zbraní. Nejprve se pohyboval v centru města, pak se uchýlil do budovy v Rýgrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie později pro agenturu ČTK ujistila, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Mluvčí hasičů informovala, že do centra Chomutova kvůli incidentu vyjelo 5 jednotek. Další podrobnosti neuvedla. Uhynulá velryba u dánských břehů je sledovaný keporka ktymy. V nedávné době několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, kterému experti dali během záchranné akce. Podle agentury DPA o tom informoval mimo jiné dánský úřad pro životní prostředí. Ještě v pátek přicházely zprávy, že vyplavená velryba na sobě žádný vysílač nemá. Až další ohledávání totožnost ktymy ho potvrdilo. Po vypuštění velryby 2. května nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci ale hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. O osud keporkaka uvázlého na mělčině se intenzivně zajímala média i veřejnost. Moderní technologie pronikají i do chovu slepic. Firma z Olomoucka si pořídila mobilní kurník, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce. Stovkám slepic tak neustále nabízí čerstvou pastvu. Ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar si od toho slibuje snůšku tisíce pastevních vajec měsíčně a jak dodává, není vejce jako vejce.
2: Získáme další produkt, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu, to vajíčko má úplně jiné hodnoty výživové než to klasické vejce z těch hal.
1: Pastevní vejce z mobilního kurníku bude firma prodávat v automatu u svého areálu. Nabídne je také provozovatelům restaurací. Fotbalisté Slávie se po středečním zisku mistrovského titulu vrátí na hřiště. V předposledním kole prvoligové nadstavby se červenobílí předvedou v Hradci Králové, kam zamíří nejspíš bez řady hráčů, kteří dostanou krátké volno před srazem reprezentace. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění 2. Sparty, 3. Plzně a 6. Liberce. Vicemistři z Letné se představí v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou úderem 5. hodiny odpoledne. Ledne. V Čechách bude dnes obloha slunečná, mraky mohou přinést přehánky. Na východě republiky se může až zatáhnout a déšť tam bude trvalejší. Naměříme do 18 stupňů, pošmourno na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku srazí maxima jen k 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké nedělní dopoledne, Vláďa Jaroš s vámi za mikrofonem a teď už pouštíme k mikrofonu, k tomu zpěvovému, tak to je Lucii Bílou. Jestli chcete vidět tuhle legendární choreografii neposlušných tenisek znovu z roku 2026, máte možnost, puste si od Lucie Bílé neposlušné papuče, dokonce tam tancuje i Richard Genzer, legendární choreografie. Mám

Krásné nedělní dopoledne, Český impuls. Za malou chvíli Ivana Andrlová, pohádková, kdyby se v komnatách. Princové jsou na draka a naše ranní téma, ranní dopolední a víkendové hlasování Rádia Český impuls. Pouštíte se do jarního úklidu, na to se vás ptáme, rozhodujete mačkáním prstů a srdíček. Zatím to vypadá, že ano, většina z vás ano, ale jak to máte mnohem detailněji, co třeba třídění šatníků, mytí oken, to bývají hlavní body toho jarního úklidu, ne každý z nás je toho příznivcem, tak se taky díváme, co nám píšete. Lumír Urban napsal, okna se umít musí, ale jinak není potřeba, pořádek se udržuje soustavně. Stanislav Holan, jasný, všechno vyhodit, všechno uklidit a umít. Tak to je taky rychlé řešení. Ještě se tady přesouvám ve vašich komentářích pomalu nahoru. Draha píše, uklízím stále, tak akorát okna umít a vyprat záclony. Jinak miluju pořádek a čistotu a taky u nás vždycky naklizeno. A ještě tady koukám na dva komentáře, které jsem chtěl ještě přečíst, jenom tady správně přelustruju. Už jsem tady, Aurelie Janoušková napsala, třídila jsem šatník a zjistila jsem, že máme v obci malý kontejner na hadry. A ještě jeden komentář, a to je Romanka Breurerová, zrovna přemýšlím, jak narvat okna domičky. Je, kdyby to tak šlo.

0: Radio Český impuls, jenom české písničky let 60., 70. a 80. Za malou chvíli Arnošt Pátek bude boxer a také sledujeme počasí. Dneska bude krásně polojasno, skoro jasno, jenom sem tam by někde lehce mohlo zapršet a teploty příjemně vysoko, okolo 18 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Dál budeme hrát české písničky na impulzu, na českém impulzu 60., 70., 80. let do zpráv, než bude 10 hodin, stihneme ještě třeba Michala Tučného s Tomášem Linkou, budou Greenhorni a Marta Kubišová bude zpívat Za okamžik, nepiš dál.
1: Pryč DPH, pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Tak má srdce nepokojný, nep má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je

0: Impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. Slovinsko přepsalo historické tabulky českého hokeje. Papírově slabšímu soupeři ze Slovinska naši reprezentanti podlehli na mistrovství světa v hokeji úplně poprvé. Ze svého druhého utkání na světovém šampionátu ve Friburgu český tým odešel s porážkou 2-3 po prodloužení. Našim se tak nepodařilo navázat na silný úvodní duel turnaje, ve kterém porazili Dánsko 4-1. Dnes musí národní tým nabrat síly. Zítra se svěřenci kouče Radima Rulíka utkají se Švédskem. I po třetí se představí ve večerním programu, tedy ve 20:20. Europoslankyně Kateřina Konečná stříhá metr v čele KSČM. Za 2 týdny opustí pozici předsedkyně této neparlamentní strany. Tu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu 30. a 31. května Konečná už nebude kandidovat. Řadovou členkou nicméně zůstane. Po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo, které vedla, dala funkci k dispozici. O křeslo šéfa se bude ucházet 5 kandidátů. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. V parlamentu měla zastoupení od vzniku samostatného Česka do roku 2021. Dnes uplyne přesně 40 let od otevření multifunkční arény v Ostravě Vítkovicích. Ve své době patřila k nejmodernějším a největším v Evropě. Kromě hokejových a dalších sportovních bitev byla hala svědkem také celé řady koncertů největších hvězd světové populární hudby.
2: Bob Dylan, Joe Cocker, Sting, Deep Purple, Black Sabbath nebo José Carreras. To jsou jen některá jména světových hvězd, jejichž hlasy se ostravskou halou rozezněly. Nejznámější je ale jako domácí stadion hokejistů Vítkovic. Několikrát hostila i mistrovství světa v hokeji. Stavba, kterou navrhl nejznámější slovenský architekt Vladimír Dedeček, je právě jednou z ostravských dominant a s kapacitou 11 000 diváků je druhou největší halou v Česku. Její provoz je ale drahý, uvažuje se proto o stavbě menší haly pro zimní sporty. A Vítkovická aréna by po rekonstrukci měla sloužit jen pro kulturní a společenské akce.
1: Dnes čekáme od převahy sluníčka v Čechách po zataženo na Moravě a ve Slezsku. Mraky mohou hlavně na západě přinést přehánky, na východě bude pršet trvaleji. Naměříme do 18 stupňů, na východě republiky bude jen kolem 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Rádio Český impuls, krásné nedělní dopoledne. Vládě Roš za mikrofonem a teď už budeme zpívat, jaké to je mít samolepky lásky po kapsách, 10 000 přátel mít. Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.

Kubánek. Každý den mám jarní úklid, stačí, když se otočím a můžu začít zase znova. Když jsou děti, nemá prostě cenu uklízet, je to jako bojovat s větrným mlýnem. Jak to máte vy? Jaký je váš životní příběh ohledně jarního úklidu? Pište nám na Facebook Českého impulzu.

Choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku,

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Hezké nedělní dopoledne s trochou nadsázky. Teď můžeme na českém impulzu říct, že se vydáme do muzea životního stylu našich předků. Hana Kracíková velí na Vysočinu.
2: Máme Česko rádi.
3: Na Havlíčkobrodsku, nedaleko Světlé nad Sázavou, se můžeme přenést do minulosti v jediném skanzenu Vysočiny. Je to Michalův statek v Pohledi. Pomůže mi ho představit nadšený turista po Čechách a Moravě Miroslav Tausik. Dobrý den.
4: Hezký den. Michalův statek je zkrátka usedlost sedláka. Za vraty statku najdeme špejchár, kolnu, kde se skladovalo zemědělské náčiní, nebo studnu a sklepy na to, co se prostě vypěstovalo.
3: Mě by také zajímal přímo život našich předků na vsi.
4: To není žádný problém. V sednici uvidíte třeba krásnou malovanou postel, kde spávali, nebo houpacího koníka a třeba i černou kuchyni.
3: Dají se exponáty nějak zasadit v čase?
4: No, je to poměrně velké rozmezí od konce 30. války až do zrušení roboty v polovině 19. století. Michalové tu žili od 16. století a přímo statek od vrchnosti odkoupil, myslím, Václav Michal v roce 1788 za 195 zlatých. Ale kolik to tehdy bylo, to už jsem se nějak nedopídil. Možná to zjistíte až při prohlídce.
3: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezkou neděli, ještě než se rozloučíme, mám pro vás další hudební dvojici. V tento den roku 1986 tak byl v ostravských Vítkovicích dokončen Palác kultury a sportu. To je dnešní Čes Arena. Hraje se tu hokej, ale konají se tu i koncerty. A v době svého otevření to byla největší multifunkční arena v Evropě. Stojí na železobetonové desce, protože je pod ní nestabilní poddolované podloží. Chodíte do ostravské Čes Arény? Jak to máte, klidně nám napište, ale právě proto si teď dáme hudební dvojici na téma domy v českých písničkách. A tak zpívá Jiří Schillinger Holubí dům a Karel Hála Smutný dům.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Hudební dvojice
3: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkný den. Německý Pforzheim je na nohou. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války proběhla během rána ve městě na jihozápadě země masivní evakuace. Své byty a domy muselo opustit až 30 tisíc lidí. Hasiči poté začali kontrolovat, jestli všichni místní obyvatelé v dané oblasti výzvy uposlechli. Agentura DPA s odkazem na policii píše, že by evakuace mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy se během dne podaří skoro dvoutunovou bombu zneškodnit. Evakuační opatření měla i část centra města a železniční dopravu. Omezená je i veřejná doprava, blízké dálnice se to ale netýká. Plzeň hostí Mezinárodní festival Slovanské prameny. Návštěvníci si užijí tradiční hudbu, lidové tradice a zpěv. Tématem Slovanských pramenů bude i vztah k rodině a kulturní kořeny. Řekl nám to za pořadatele Volodymyr Pichak.
2: Festival vznikl jako prostor pro setkávání lidí prostřednictvím kultury, hudby a tradic a nejde o politiku, ale o obyčejné lidské setkání, sousedské vztahy a sdílenou kulturní zkušenost. Možná máme různé názory nebo životní zkušenosti, ale právě kultura často dokáže vytvářet mosty tam, kde slova nestačí.
1: Program zahrnuje vystoupení hudebních a tanečních souborů, workshopy, kreativní dílny, občerstvení nebo řemeslný jarmark. Na letišti v chorvatském Splitu včera sjelo letadlo z runwaye. Na palubě Airbusu bylo 130 lidí, nikomu se nic nestalo. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem. Fotbalisté zvou v první lize fanoušky na 3 zápasy. Největší pozornost poutá duel Hradce Králové s mistrovskou Slávií Praha. Domácí hrají o vstupenku do evropských pohárů.
3: Slávia má poněkud pokaňkaný titul jistý. Hradec hraje o 4. místo a to vede do konferenční ligy. Malšovická aréna určitě plná, od 17 hodin se jde na věc. Stejný čas výkopu mají i další 2 utkání v elitní skupině. Ještě do bude vidět, jak si to rozdávají fotbalisté Liberce a pražské Sparty a z věže katedrály svatého Bartoloměje v Plzni zase na činění se fotbalistů plzeňské Viktorie a hostů z Jablonce.
1: Dnes bude na obloze hodně mraků, hlavně na východě republiky i dešťových. Pršet tam může trvaleji, v Čechách se objeví spíš přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 13 a 18 stupni, v částech Moravy a ve Slezsku bude jen okolo 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou neděli vám přeje Ludvík Pospíšil. Mám pro vás první písničku Jako za mladá, skupina Olympic.

0: Hapka právě dospíval na českém Impulzu, za chvíli Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A komik Milan Pitkin chystá přednášku o hospodářské geografii České republiky. Poslechnout si můžeme odpoledne. Připomínám, vysíláme scénky a vtipy. Výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly na českém Impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte hned po 11:30. Karel Zich, Petra Zámečníková, Šťastná ústa. Pouštíte se do jarního úklidu? To je otázka, takhle bez přípravy. No, třídění šatníku a mytí oken, tak to jsou ty největší jarní radosti. My se vás ptáme v našem hlasování o tomhle víkendu na Facebooku Českého impulzu, nebo nám odpověste WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tak jak to máte s tím jarním úklidem?
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Nedělní program Českého impulzu za chvíli bude pokračovat s Václavem Nickářem. Před námi je písnička s krásně rozmlouvacím názvem Šalalalalí. No a taky se na to připravila zpěvačka Petra Janů, která tentokrát uvádí Impulzovic krabičku. No a za pár minut už 12. hodina na Českém impulzu nabídneme polední zprávy.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Jako malá holka jsem milovala Vaška Neckáře. Vzpomínám si, že mě jako malou holku ze 7. třídy vzal táta do divadla Rokoko, kde tehdy zpíval, a já jsem si moc užila toho, že jsem ho viděla tak krásně zblízka. Ale strašně jsem žádlila na Elenu Vondráčkovou, protože jsem měla pocit, že se k sobě mají víc, než bylo slušné. Na Neckářovi bylo přitažlivé, že vůbec nevypadal jako hvězda. Z mýho holčičího pohledu byl možná i trošku ošklivý, ale byl to normální kluk jako z vedlejšího domu a jako jeden z nás. A to bylo tehdy strašně důležité. Písničku Šalalalali před ním natočila anglická skupina Small Faces v roce 66. A na tu svou dobu to bylo hodně progresivní kousek.

0: I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem já? Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Já sám ty šíhleníčkám jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. U nehody na D6 se zasahoval vrtulník. U Bošova na Karlovarsku havarovalo osobní auto, převrátilo se na střechu. Policejní mluvčí agentuře ČTK potvrdil, že je nehoda se zraněním. Dálnice je na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřená. Objízdná trasa vede přes obec Valeč. Přehlížením sjezdu sudeckých Němců v Brně přicházíme o příležitost. Vzhledem k odmítavému postoji vládní koalice zůstane nevyužitá. Podle odbornice na vztahy obou zemí Jany Urbanovské z brněnské Masarykovy univerzity je to škoda.
2: Mohla to být příležitost prohloubení ekonomického partnerství, například na bavorské ekonomické subjekty. Způsob, kterým k tomu vláda momentálně přistoupila, vypadá, že tato příležitost zůstane spíše nevyužitá.
1: Na sněm do Brna se chystá bavorský premiér Markus Söder. Zástupci české vlády ale nepřijedou a ve sněmovně se koalice snaží prosadit nesouhlasné stanovisko k pořádání akce. Ta se vůbec poprvé má konat v Česku. Sjezd proběhne od 22. do 25. května. České vystoupení na písňové soutěži Eurovize provázely technické problémy. Server BBC píše, že během skladby Crossroads zpěváka Daniela Žižky byly potíže s přenosem. Na záznamu je vidět, že se obraz na několik sekund rozmazal a náš umělec zmizel z obrazovky. Organizátoři Eurovize následně uvedli, že při českém vystoupení zaznamenali drobný technický problém s kamerou. Vystoupení umělce ani zvuk ale podle nich událost neovlivnila a proto odmítli možnost, že by se české číslo opakovalo. Nakonec po sečtení bodů od národních porot jednotlivých států a diváků skončil Daniel Žižka na 16. místě z 25 finalistů. 70. ročník soutěže vyhrála bulharská reprezentantka Dara s písní Bangaranga. Čeští hokejisté si po večerním utkání foukají rány. Ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. I přes obrat nakonec ve Friburgu překvapivě podlehli Slovinsku 2-3 v prodloužení. Po úvodní suverénní výhře nad Dánskem 4-1 tak mají naši bilanci jednoho vítězství a jedné prohry. Porážka je o to štiplavější, že se Slovincům povedlo náš národní tým na světovém šampionátu přehrát vůbec poprvé v historii. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka volný den. Zítra je čeká švédská prověrka. Češi k ní nastoupí zase až večer ve 20:20. V Čechách bude dnes i dál obloha slunečná, mraky mohou přinést přehánky. Na východě republiky se může až zatáhnout a déšť tam bude trvalejší. Naměříme do 18 stupňů, pošmourno na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku srazí maxima jen k 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Polední zprávy za námi. První odpolední písnička může přijít Linda Pavel. Kdo nespívá, nemá hit. Já jsem ho víc pospíšel.

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu, za chvíli skupina Olympic, 8. den. Máme tady neděli 17. května, svátek slaví Anety, no a co večer bude dávat televize, tak to už teď ví Saša Hemala, no a Saša se s námi o své tipy podělí přesně v půl jedné na rádiu Český Impuls.

0: Polední program Českého Impulzu. Máme tady neděli 17. května. Zpěvák Jiří Korn dnes slaví sedmičkové, tedy 77. narozeniny. Jiřího Korna si rádi zahrajeme, bude to v hudební dvojici, krátce po půl jedné. Ze všeho nejdřív Karel Gott, To musím zvládnout sám. No, vlastně ještě ze všeho nejdřív Saša a jeho televizní doporučení.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Minulou neděli rozjeli na ČT1 detektivní příběhy natočené podle knižního bestselleru Hany Proškové s vyšetřovatelem Vašátkem alias Viktorem Prajsem a malířem Horácem v podání Davida Matáska. Dnes se jedná o případ pro malíře a je to asi proto, že Horác se pouští sám do řešení případu, kdy jeho známá zřejmě spáchala sebevraždu, což se ale Horácovi nezdá. Více už v případu pro malíře ve 20.10 na ČT1. Již po třetí se dnes večer můžete setkat s manželi Junkovými, kteří se rozhodli žít sami pro sebe v šumavské divočině. Už minule měli problémy s úřady, které jim nechtěli povolit pojmenovat jejich holčičku Jitřní Záře. Dnes dokonce dávají sociální pracovnice návrh k umístění dítěte do kojeneckého ústavu. Jaká bude reakce rodičů, to uvidíte ve 20.20 na Nově ve třetí epizodě seriálu Jitřní Záře. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nedělní program Českého impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy, potom Lenka Haluzová a já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek víkendu. Ať se vám daří v novém týdnu. A ještě pro vás mám dvě ranní písničky. Jednak nám bude zpívat Valdemar Matuška, Ráno, a ještě předtím písnička Rána jsou zlá. No a tuhle písničku zpívá dnešní oslavenec Jiří Korn. Jirkovi je dnes 77.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k

0: ty. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hudební dvojice
2: aneb jako vejce vejci.
3: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znamená.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Lebka svaté Zdislavy je nejspíš zachráněná. Expertům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu a vzácná relikvie je podle nich zachovalá. Policie na síti X uvedla, že teď budou na lebce pracovat restaurátoři. Podle kriminalistů lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Mezitím stihl relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty zalít do betonu s cílem ji pohřbít. Včera soud v České Lípě neposlal muže do vazby a stíhaný tak bude na svobodě. Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modeně jsou i cizinci. Jde o turistky z Polska a Německa. Včera muž v italském městě najel autem do lidí. Pravděpodobného pachatele pomohli dopadnout kolem jdoucí. Při svém činu zranil celkem 8 lidí. Jedna žena je v ohrožení života. 31-letý Ital marockého původu je obviněný z pokusu o zabití. Podle místních médií se v minulosti léčil s psychickými problémy. Rokycany plánují nový zimní stadion. Prvním krokem je už schválené pořízení změny územního plánu. Ta umožní vybudovat sportoviště v areálu bývalých kovohutí.
2: Současný zimní stadion už nebude možné využívat dlouhodobě. Podle posudku statika má totiž ocelová konstrukce životnost 12 let. Přestavba není podle města reálná. Vypadly by totiž až dvě sportovní sezony. Varianta rozšíření o druhou ledovou plochu také padla. Teď startuje změna územního plánu. Změní se využití plochy vytipované pro stavbu v areálu kovohutí z výroby na sportoviště. Stávající stadion byl vybudován své pomocí v někdejší akci Z v roce 1974.
1: Pátrání po tělech Italů na Maledivách přineslo další smrt. Během akce přišel o život maledivský potápěč, informuje o tom agentura ANSA. Ve čtvrtek zahynulo celkem 5 Italů při průzkumu jeskyně. Tělo jednoho z nich se našlo ještě ve stejný den. Podle deníku The Guardian komplikuje pátrání po zbylých tělech špatné počasí. Podle italského ministerstva zahraničí se Italové potápěli při průzkumu jeskyně v hloubce asi 50 metrů, zatímco limit pro rekreační potápění je na Maledivách 30 metrů. Proč skupina zemřela, zjišťují vyšetřovatelé. Dvě z pěti obětí byly oficiálně na vědecké misi. Podle Janovské univerzity ale konkrétně potápění v jeskyni nebylo její součástí. Dnes čekáme od převahy sluníčka v Čechách po zataženo na Moravě a ve Slezsku. Mraky mohou hlavně na západě přinést přehánky, na východě bude pršet trvaleji. Naměříme do 18 stupňů, na východě republiky bude jen kolem 11. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová, budu s vámi dneska celé odpoledne. Hodinu otevírá skupina Turbo písničkou Chtěl jsem mít, hezký

0: Rádio Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, no už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým intervíu, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

Prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap

měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, krásnou neděli vám přeju. Heidi Janku právě dospívala písničku Fotka a za chvíli budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Navštívíme perlu Středomoří. Kterému ostrovu se tak říká? Zavzpomínejte, zkuste vyzjistit. Za chvíli to potvrdíme, teď pouštíme ještě Michala Davida s písničkou Každý mi tě lásko závidí.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera,

pásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyní,

říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: odpoledne, máme 17. května. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám hrajeme rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Josef Melen a ne Pětku, ne? Ale teď už hurá do světa. Malorka je krásný ostrov, který řada z nás už navštívila. Někteří tam ale by se tam teprve rádi podívali. Tak jakýma očima se na Malorku dívá profesionální cestovatel?
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jaká je historie Malorky?
3: Tak třeba Římané jej pojmenovali Major jako největší ostrov Baleár a dneska se pyšní názvem Perla Středomoří, také královna mezi Baleáry. Představ si, že je to největší a nejrozmanitější z těch všech baleárských ostrovů. Připomeňme, že je asi 7x větší než Praha a má neuvěřitelné množství přírodních scenérií. Má hory na západě, má průsmyky, má různé říčky, má nížiny a pochopitelně nádherné moře a také úžasné čisté pláže. A možná za velkou pozornost by stal místní noční život.
2: Řada Čechů každým rokem odlétá právě na Malorku trávit dovolenou, ale možná je dobré připomenout, že nejenom ty pláže jsou tím hlavním magnetem, že je to právě i ta příroda a možná i třeba cyklistické výlety do okolí.
3: Určitě ano, a lidi navštěvují nejenom Palmu de Mallorca, což je hlavní město, ale také letoviska El Arena, La Playa de Palma a podobně. A mnoho lidí tam jezdí právě na kolech nebo tam dokonce běhá. Kromě toho, že tam člověk může pohybovat po svých, tak také může využívat místní velice kvalitní dopravy autobusem nebo také třeba taxíky. Rozhodně bychom třeba neměli vynechat některé dominanty Palmy, toho hlavního města, třeba arabskou pevnost nebo katedrály, které tady jsou. Připomeňme, že toto místo, jedna z katedrál a z pevností, je také dnes sídlem španělského krále Juana Carlose, když je návštěvou na těchto ostrovech. Možná, že dalším tématem, které by naše posluchače mohlo zajímat, by mohla být potrava a strava na Baleárech.
2: No tak nám pověz, co tak si tam můžeme dát dobrého. Je to španělská kuchyně nebo je to nějaká odnož třeba trošku ostrovně jinačí než v kontinentálním Španělsku?
3: Říká se, že je trošičku jakoby řízlá těmi ostrovními podmínkami. Tady se jí nejčastěji polévka, jmenuje se sopa malorquín. Je to takový silný hustý vývar s masem, zeleninou a kousky bílého chleba. Gazpáčo je pochopitelně velmi, velmi známé, což je taková ta studená polévka z rajčat, paprik, okurek a cibule. Vegetariáni si tady užijí, protože tady se jí zeleninový guláš, lilku, rajčat, cibule a brambor. S olivovým olejem se opět hodně pracuje, se sušenou šunkou, s olivami a jednou velkou pochoutkou je tady salátko na rožni a se zelím. To znamená jídlo, které je velmi podobné té naší kuchyni.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Zacáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zacáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: kola Pop Music se točí dál od Karla Zicha, právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky s koťátky. Jako první Pavel Horňák a Kotě a po něm Eva Pilarová Malé kotě. Pavel Horňák dneska slaví 58. narozeniny, za celý Český impuls zdravím a přeju jen to nejlepší.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

0: ti v botě, po robotě, nechali.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.
3: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

Olechovek na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak horez, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
2: Pěkné odpoledne. Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu. Do něj zalil zloděj, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Kriminalisté zadrželi 35-letého muže ve čtvrtek. To už ale vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít. Včera soud v České Lípě rozhodl, že muž nepůjde do vazby, ale budou ho stíhat na svobodě. Experti lebku dokázali z betonu vyjmout a podle policistů je zachovalá. Teď ji čekají restaurátorské práce. Ty mají zajistit její 100% ochranu a ošetření. V pátek odborníci uváděli, že odstranit beton z lebky svaté Zdislavy je nutné mechanicky. Pokud by se zvolil chemický způsob, hrozilo by poškození vzácné relikvie. Moderní technologie pronikají i do chovu slepic. Firma z Olomoucka si pořídila mobilní kurník, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce. Stovkám slepic tak neustále nabízí čerstvou pastvu. Ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar si od toho slibuje snůšku tisíce pastevních vajec měsíčně. A jak dodává, není vejce jako vejce.
3: Získáme další produkt, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu. To vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce stěhal.
2: Pastevní vejce z mobilního kurníku bude firma prodávat v automatu u svého areálu. Nabídne je také provozovatelům restaurací. Oštěpař Jakub Vadlejch si zopakoval olympijský výkon. Na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů 24 cm. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Trojnásobný medailista z mistrovství světa Vadlejch se minulou sezónu trápil zraněním kolene a dalšími zdravotními problémy. Výkonem v Tokiu si 35-letý atlet zajistil účast na mistrovství Evropy. Oštěpařské soutěže se na zlatém mítinku kontinentální tour zúčastnil z českých reprezentantů ještě Martin Konečný. Ten se výkonem 77 metrů a 53 cm zařadil na páté místo. Zítra čekáme sluníčko i mraky, ty budou hlavně na západě, odpoledne a večer místy přeháňkové. Na východě a severovýchodě republiky má déšť doznívat. Naměříme maximálně mezi 16 a 21 stupni, na východě a severovýchodě se udrží větší chladno, místy bude kolem 14. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevírá Iveta Bartošová písničkou Dej mi ruku. Příjemný poslech.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Hezkou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Píseň svou mi tenkrát hrál od Věry Špinarové. K nedělnímu odpoledni, tak jak je naším dobrým zvykem, připojíme i nápad na nějaký pěkný výlet. Navštívíme jediný skanzen ve Vysočině a to už za chvíli v pořadu Máme Česko rádi, ale předtím vám ještě pustím třeba Lenku Filipovou s písničkou Prý se tomu říká láska.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Krásnou neděli s datem 17. května vám přeju z Českého impulzu. My vám hrajeme jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. Za chvíli bude Dalibor Janda zpívat Modré nad hlavou. A to by se hodilo i teď pro náš výlet. S trochou nadsázky totiž můžeme říct, že se vydáváme do muzea životního stylu našich předků. Hana Kracíková velí na Vysočinu k Havlíčkovu Brodu.
1: Máme Česko rádi.
2: Na Havlíčkobrodsku, nedaleko Světlé nad Sázavou, se můžeme přenést do minulosti v jediném skanzenu Vysočiny. Je to Michalův statek v Pohledi. Pomůže mi ho představit nadšený turista po Čechách a Moravě Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Hezký den. Michalův statek je zkrátka usedlost sedláka. Za vraty statku najdeme špejchár, kolnu, kde se skladovalo zemědělské náčiní, nebo studnu a sklepy na to, co se prostě vypěstovalo.
2: Mě by také zajímal přímo život našich předků na vsi.
3: To není žádný problém. V sednici uvidíte třeba krásnou malovanou postel, kde spávali, nebo houpacího koníka a třeba i černou kuchyni.
2: Dají se exponáty nějak zasadit v čase?
3: No, je to poměrně velké rozmezí od konce 30. války až do zrušení roboty v polovině 19. století. Michalové tu žili od 16. století a přímo statek od vrchnosti odkoupil, myslím, Václav Michal v roce 1788 za 195 zlatých. Ale kolik to tehdy bylo, to už jsem se nějak nedopídil. Možná to zjistíte až při prohlídce.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jiří Korn právě dospíval na českém Impulzu písničku Zaspívám si ratata. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát, mám připravenou Impulzovic krabičku. Petra Janu představí a okomentuje Řekulářky od Marie Rotrové. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90. A bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Dnes mám tu čest vybrat něco od Marie Rotrové. Říkám čest, protože od málo koho jsem se toho tolik naučila jako od ní. S její písní Dlouhá černá limuzína jsem dokonce začínala svou kariéru na soutěži mladých talentů v Jihlavě. Její poloha Dospělá holka, která si na nic nehraje, mě moc krát inspirovala. A nejen mě. Ale nikdo to neumí tak dobře jako ona. Řeka lásky patří k tomu nejlepšímu, co natočila. Poslechněte si ten nádherný refrén. To je jak z nějaké barokní kantáty. No a jak jsem slyšela, její tatínek byl regent z chóry, takže to má v krvi.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Slavia je o krok blíž k doživotním zákazům pro výtržníky z Derby. Jak upřesnil předseda klubu Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize, klíčová bude spolupráce se strážci zákona.
2: Policie České republiky už oznámila, že identifikovala více než 100 osob, které vstoupily na plochu. Pro ty, kteří způsobili to násilí, těm dveře do Edenu zavřeme doživotně. Ty ostatní jsme po domluvě s policií České republiky vyzvali společně k tomu, aby se přihlásili. A jestliže naprosto nic neprovedli, tak ani policie je nebude stíhat za trestný čin výtržnictví.
1: Tvrdí v rozhovoru opět odsoudil napáchané násilí. Samotné vběhnutí fanoušků na trávník ohodnotil jako běžné. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá a teď čekají restaurátorské práce. České vystoupení na písňové soutěži Eurovize provázely technické problémy. Server BBC píše, že během skladby Crossroads zpěváka Daniela Žižky byly potíže s přenosem. Na záznamu je vidět, že se obraz na několik sekund rozmazal a náš umělec zmizel z obrazovky. Organizátoři Eurovize následně uvedli, že při českém vystoupení zaznamenali drobný technický problém s kamerou. Nakonec po sečtení bodů od národních porot jednotlivých států a diváků skončil Daniel Žižka na 16. místě z 25 finalistů. Na letišti v chorvatském Splitu včera sjelo letadlo z runwaye. Na palubě Airbusu bylo 130 lidí, nikomu se nic nestalo. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem. I zítra bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, odpoledne sem tam přeháňky, naměříme teploty od 16 do 21 stupňů, na východě a severovýchodě bude kolem 14. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Jitka Zelenková písničkou Bez lásky, láska není.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

písnička Ruce vzhůru, lásko, vzdej se právě dozněla na Českém impulzu. Krásnou neděli. Pokračuje naše víkendové hlasování. Třídění šatníku a mytí okena. Tak to bývají hlavní body jarního úklidu. Ne každý z nás je ale příznivcem uklízecího ataku. Co vy, pouštíte se do jarního úklidu? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat skupina Olympic písničku Je to tvá vina.

0: datem 17. května vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. Připravujeme i hudební dvojici. Bude o domech v českých písničkách, protože v tento den roku 1986 byl v ostravských Vítkovicích dokončen Palác kultury a sportu. To je dnešní Čes Arena. Hraje se tu hokej, ale konají se tu i koncerty. A v době svého otevření to byla největší multifunkční aréna v Evropě. Stojí na železobetonové desce, protože je pod ní nestabilní poddolované podloží. Tak, jaké dvě písničky o domech, to budou, to se dozvíte za chvíli. Předtím si užijte třeba dvě žlutá kuřátka. Pardon, hezký poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Dlouhý boj od Mickeyho Volka právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice, budou to písničky o domech. Zazní Holubý dům od Jiřího Schillingera a jako první Smutný dům od Karla Hály. Hezký poslech.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Případné zavedení jednodenní dálniční známky s platností 24 hodin si vyžádá úpravy státního systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo 5 milionů korun. Případ má v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: V Královéhradeckém kraji stoupá zájem o terénní sociální služby pro seniory. Loni péči využilo přes 7700 lidí. Stav Donalda Trumpa znepokojuje odborníky víc než dřív. Na 36 amerických psychiatrů, neurologů a dalších expertů varuje v otevřeném dopise před poklesem kognitivních schopností amerického prezidenta. Analyzují Trumpovo nevyzpytatelné chování, plné urážek a osobních výpadů. Na dopis upozornili Seznam zprávy. Podle expertů může být za vším Trumpova proslulá nespavost. Odborníci upozorňují, že chronický nedostatek spánku může u člověka, zvlášť v pokročilém věku, narušit úsudek, emoční stabilitu a schopnost přizpůsobit se nečekaným událostem. Lékaři v dopise varují, že se zdravotní stav skoro 80-letého politika zhoršuje a požadují, aby republikán už neměl přístup k jaderným hlavicím. Zítra bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, občas zaprší, s teplotami od 16 do 21 stupňů. Na východě a severovýchodě naměří kolem 14. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím trocha muziky, první písnička, která po 16. hodině zazní, je filmová V tom od Ivety Bartošové a

0: Pěknou neděli. Právě dozněla písnička Když ji potkáš od Petra Spáleného. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života a teď nás čeká přednáška. A to o hospodářské geografii České republiky. Přednáší komik Milan Pitkin.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Naučím vás hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines ho... Já jsem mám přes hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím a budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás nebude nudit, tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostném bohatství České republiky. Tady je mama České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu... Na jižním Moravě. Podél norské hranice jsou obrovské ložiska uhlí, briket. A taky koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharské hranici. Tam se zase pěstujou známý ostravský vokurky. Ale Bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty rajčata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí pozdět nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe, toto nebylo nebezpečné. I když jede můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okůrku a oba dostali otravu krve. No, no a pak... To je pravda. No a potom při západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranice s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým pohraničí. Nikdo neměl nohy. A taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidí, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici, 55, tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale night kluby jsou tam pořád narvaný. Bo oni totiž a amici, co tam jezdějí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký jeho hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. A o tom to je.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli uslyšíme rozhovor s cestovatelem Luďkem Sobotou. Ale ještě než se té další scénky dočkáme, tak si dáme trošku písniček, zazní třeba Večírek od Sagvana Tofiho.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Pondělí odpoledne na Českém impulzu právě dozněla písnička Zákaz předjíždění od Petra Reska a Hany Zagorové. No a my už jdeme na slibovanou porci zábavy. Na Českém impulzu se každý den potkáváme s cestovatelem Jirkou Kolbabou. Ten ale v tuto chvíli dostane konkurenci. K mikrofonu si ho převede Miloslav Šimek a role cestovatele se ujal, Luděk Sobota.
1: Vážení přátelé, mám tu milou povinnost přivítat vás na zeměpisné besedě a představit vám našeho hosta, významného cestovatele Filipa Brouzdala. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Mistře, nájemníci vašeho domu nás upozornili, že jste se nám bohužel vrátil zase z jedné jistě zajímavých cest. Co vy na to?
2: Ano, já jsem se skutečně vrátil.
1: No, předčasně, že?
2: Předčasně. Něco silnějšího než já. Mladý příteli, mě táhlo zpátky domů mezi nájemníky.
1: Ano, něco silnějšího než jste vy?
2: Ano.
1: Marně přemýšlím, co by to mohlo být?
2: Činče.
1: Jak to máme rozumět?
2: No víte, říkal jsem si, až půjdeš do světa, stavíš se na poště. Víte, a vzpomněl jsem si na to a nechal jsem si složenku ležet na stole, přitom, no takovej jsem, no. A vzpomněl jsem si na to až v Benátkách, víte, teda nad jezerou, když jsem si objednal špagety.
1: Jak tomu máme rozumět?
2: No, špagety to mě připomnělo telegrafní dráty, dráty mě připomněly počtu a už jsem byl zase doma, no.
1: Aha, tak vás vítáme.
2: No děkuji, to jsem rád,
1: vlastně, že
2: jsme rádi,
1: rádi,
2: jste
1: tady na besedě. Vy jste, než přikročíme k závažným otázkám zeměpisný, mohli byste nám říct si něco o sobě?
2: O sobě?
1: Ne, o sobě, jako o své osobě.
2: Já myslel o sobě. Jako kdyby byl vejr, nebo...
1: Ne, o vaší osobě myslím.
2: No podívejte se, mladí přátelé, já jsem se narodil v hlavním městě, v činžovním domě. Já vám to řeknu srdečně do očí. A tento dům je, byl a bude a zůstane pro mě tím a vším. Víte, oni říkají, že by ho měli zbourat, je to taková už barabizna, ale...
1: Ne, to snad nezbourají.
2: Ne, no to člověk neví, ale oni, to by bylo jako kdyby mě zbourali moji vlastní porodnici.
1: No mistře, my věříme spolu s vámi, že váš rodný dům zachovají, naopak, že tam v budoucnu umístí vaši pamětní desku.
2: No co pak, to už jsem si tam umístil sám.
1: Můžete nám prozradit, co jste si tam vytesal?
2: No a jenom, aby to nezbourali i s deskou.
1: Ale to ne, mistře, určitě.
2: No vytesal jsem si tam sám něco.
1: A co?
2: Je to verš a hezký verš. Takhle to jsou. Tady bydlí Filip Brouzdal, ten, co toho tolik zbrouzdal. To je všechno.
1: To jste složil?
2: No, to jsem složil.
1: To je krásné, nápadíte je to. Máte z toho radost?
2: Mám, mám. Mám velikou radost, mám rád, že u desky je neustále živo, rušno, lidé si fotografují desku, usmívají se a ťukají si na čelo, jestli jsem doma.
1: A my se rozdáváte jim podpisy?
2: Co rozdáváme, já jim je přímo vnucuju. Někteří moji obdivovatelé jsou tak nesmělí, že před mnou utíkají a volají Brouzdal se vrátil, Brouzdal se vrátil, zachraň se, kdo může.
1: No mistře, je to hezké, ale vraťme se trochu k zeměpisné besedě. Kde je vaším největším vzorem?
2: Švýcar, to řeknu bez okolku. Švýcar.
1: Švýcar. Myslíte náhodou Albert Schweitzer?
2: No já myslím toho, jak v Africe tu nemocnici jak nechal postavit.
1: No to se vyslovuje Švajce.
2: Co?
1: To je Švajce právě.
2: Švajce.
1: No Švajce.
2: No, to je jedno. Švajce.
1: Vy to neumíte vyslovit.
2: Bych to neuměl vyslovit Švajce.
1: No ne, ale...
2: Švajce, Švajce, Švajce, Švajce, Švajce. To umím vyslovit.
1: No dobře, prosím.
2: Já to umím i na předskáčku. Švýcar, Švajce, Švýcar. Švajcer, Švýcer, Švajcer, Švýcer, Petr, Fletr,
1: Stačí, mistře, já vám
2: Fletr,
1: umíte vyslovovat.
2: To chce dicky.
1: Co to chce?
2: Dikci.
1: A dikci, no mistře, raději dál.
2: Kdybyste se snažil, tak taky budete mít dicky.
1: Prosím vás, proč cestujete? Proč cestujete?
2: No, asi takhle, mladí příteli, ono je to asi takhle. Vždycky, když jsem doma, táhne mě to někam dál ven a pryč. A zase, když se mě jde venku pryč, tak ono mě to táhne zpátky domů. A ono mě to tahá tam a zpátky. Ono mě to asi utahá, že jo?
1: A možná, je to objevné.
2: Mě to utahá,
1: mistře?
2: Tak mi to neutahá.
1: Kterou zemi jste v poslední době navštívil a co zajímavého jste tam viděl?
2: Dobře, jsem v Indii.
1: V Indii, no co?
2: Co?
1: No co?
2: Co na co?
1: No co zajímavého jste tam viděl, když se nám to nerozběhlo ještě ta beseda, mistře?
2: No Indii jsem tam viděl. Ještě tam budu vidět Němce, člověče. Jste snad viděl v Indii Němce?
1: No tak mistře, já jsem v Indii vůbec nebyl.
2: No, ne? To buďte rád, tam si nesmíte šáhnout ani na krávu. Si představte, že já jí chtěl dojít.
1: Jste asi zapomněl, že kráva je v Indii posvátné zvíře,
2: no,
1: ne?
2: No to jsem si nevšiml, teď bučí stejně jako naše.
1: Mistře, co dělá vůl?
2: Kerej?
1: No v Indii, myslím, jestli je taky posvátné.
2: No nevím, já nemám čas se starat o nějakého volače. Já mám sám se sebou, co dělám. Na cestách.
1: No jistě, já rozumím. Mistře, které sekty vás zaujaly nejvíce?
2: No sekty, prosím, no tak nejvíc šampaňský. Poselský, jak jiný španí, já vám řeknu i ty tři mušketýři, to není špatný pití. Když si do toho dáte něco ostřejšího ještě, pak to zamícháte a pak ani nevíte, co děláte.
1: My si opravdu nerozumíme.
2: Podívejte se, mladý přítel, hlavně, že se domluví.
1: No, já doufám. No. Já o sektách a vy o sektech,
2: no,
1: víte.
2: No, hlavně, že se domluví. Lidi se mají domluvit.
1: Prosím vás, byl jste taky na nějakých ostrovech?
2: Byl jsem na Střeleckém, tam se bojím ale hrozně.
1: Proč?
2: Tam výzdají kulky.
1: Vím, že jste nebyl.
2: Ještě jsem byl na Libeňáku pro gauč. Na Jávě jim popraskali péra.
1: Prosím vás, nebyl jste dál třeba na Jávě?
2: Na Jávě jsem seděl. Ale pak najednou to cuklo a víc už si nepamatuji. Já jsem přidal plyn, to jsem neměl dělat.
1: No, mistře, vás radši poženu v závěru. Prosím vás, existuje snad nějaká země, kde jste ještě vůbec nebyl a kam byste toužil se podívat?
2: Existuje.
1: No, která to je?
2: Traptáry. Víte, já jsem vždycky měl touhu tuto zemi spatřit. Nikde jsem ji neviděl, nikde a na všech mapách na globusu. Já jsem se podíval i do globusu dovnitř. Traptáry je pořád nikde.
1: Mistře, já vám přeju, abyste tu Traptáry našel a zůstal nám tam hodně dlouho. Děkuju vám za rozhovor.
2: Počkejte, mladý příteli, není to něco, jaká invektiva vůči mě na závěr.
1: Víte, že jo, já jsem mladý ctižák, zkušenostní reportér, vy jste mi zkazil člověče rozhovor, co vám neřekl nic jinýho. Jděte do Traptáry,
2: mlátím po světě, abych mládeži přines poznatky a on tady mizernej, mě tady utřinost nevychovaný žádostivej. Příště si nechám všechny poznatky pro sebe. Budu o tebe.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Hezký den. Jednodenní dálniční známka s platností 24 hodin si vyžádá úpravy. Nešlo by o zásadní zásah do infrastruktury, ale o softwarovou změnu státního systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. Zítra vláda projedná senátní návrh, který by platnost jednodenní známky změnil na 24 hodin. Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu. Podle policistů je zachovala. Teď ji čekají restaurátorské práce. Ty mají zajistit její 100% ochranu a ošetření. Zloděj lebku Zdislavy v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Kriminalisté zadrželi 35-letého muže ve čtvrtek. To už ale vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Včera soud v České Lípě rozhodl, že muže budou stíhat na svobodě. Pražská ČVUT má už 30. formuli. V rámci mezinárodní soutěže je od roku 2007, vyvíjejí přímo studenti. Můžou se tak už během svého studia seznámit s praktickým využitím teoretických znalostí. Vedoucí autonomní a PR skupiny Marko Matoničkin nám řekl, že soutěž stále přináší něco nového.
4: Určitě se kam posouvat, tomu napovídá ta nejnovější kategorie, což je autonomní. Ty týmy se každý rok zlepšují, dokonce se dostáváme už na fyzické limity auta, že opravdu ty algoritmy nejsou ta nejslabší stránka, ale opravdu se optimalizují ty vozy pro to, aby byly co nejrychlejší v tom autonomním režimu.
3: Do budoucna se dá čekat, že studenti budou v rámci soutěže vyvíjet i vozy s vodíkovým pohonem. Nový monopost musí vzniknout vždy během pouhých 2 semestrů. Slavia se vrací na hřiště. Po zisku titulu fotbalisté pražského klubu nastupují v předposledním kole nadstavby v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění 2. Sparty, 3. Plzně a 6. Liberce. Vicemistři z Letné se představí právě v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy právě začínají. Zítra čekáme teploty v rozmezí 12 až 21 stupňů, k tomu bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zataženo s přeháňkami. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Je lehonce po 17. hodině, přeju vám krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Mosty od Lenky Filipové a Karla Zicha. Já jsem taky Lenka, ale Haluzová a přeju vám příjemný poslech.

0: Sousedovic Toníček od Ivana Malátka a Benjo Bendu právě dozněla. Vy posloucháte Český impuls rádio pro radost života. Večer se nám blíží, možná byste se rádi podívali na nějaký pěkný film a hezky si u toho odpočinuli, tak Saša Hemala pro vás listuje televizním programem, svoje tipy už za pár chvil prozradí. Předtím ještě několik písniček, třeba Já už jdu od Františka Ringočecha.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hezkou neděli, máme 17. května a vy posloucháte Český impuls. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. Chystám třeba Včelku máju od Karla Gotta, ale ještě předtím Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Minulou neděli rozjeli na ČT1 detektivní příběhy natočené podle knižního bestselleru Hany Proškové s vyšetřovatelem Vašátkem alias Viktorem Prajsem a malířem Horácem v podání Davida Matáska. Dnes se jedná o případ pro malíře a je to asi proto, že Horác se pouští sám do řešení případu, kdy jeho známá zřejmě spáchala sebevraždu, což se ale Horácovi nezdá. Více už v případu pro malíře ve 20.10 na ČT1. Již po třetí se dnes večer můžete setkat s manželi Junkovými, kteří se rozhodli žít sami pro sebe v šumavské divočině. Už minule měli problémy s úřady, které jim nechtěli povolit pojmenovat jejich holčičku Jitřní Záře. Dnes dokonce dávají sociální pracovnice návrh k umístění dítěte do kojeneckého ústavu. Jaká bude reakce rodičů, to uvidíte ve 20.20 na Nově ve třetí epizodě seriálu Jitřní Záře. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě nám dozněla písnička Nač vlastně v půli vzdávat mač od Heleny Vondráčkové. Blíží se nám pomalu ještě 18. hodina, do zpráv v celou vám ale nabídnu třeba ještě 2 roky prázdnin od Ivety Bartošové. Mezi 19. a 20. hodinou to budou country, folk a trampské písničky. Já Lenka Haluzová se s vámi pro dnešek loučím, budu se moc těšit zase příští víkend. Mějte se krásně, zatím naslyšenou.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Z nás nechtívčího klíma. Někdo má pletky rád. Já reči sklidici vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Seskok parašutisty u Klatov skončil jeho smrtí. 34-letý muž z Německa nezvládl seskok přes vodní hladinu. Ve velmi vysoké rychlosti spadl do vody. Přivolaní záchranáři už ho nedokázali oživit. Na neštěstí upozornili servery Krimi Plzeň a Novinky.cz. Podle vyšetřovatelů se muž zřejmě pokoušel o takzvaný swooping, kdy se parašutista snaží letět těsně nad vodní hladinou a následně se jí dotknout třeba nohama nebo speciálním prknem. Cílem je co nejdelší sklus nad vodou po velmi rychlém průletu těsně před dopadem. Manévr vyžaduje přesné načasování i zkušenosti. Slavia je o krok blíž k doživotním zákazům pro výtržníky z derby. Jak upřesnil předseda klubu Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize, klíčová bude spolupráce se strážci zákona.
2: Policie České republiky už oznámila, že identifikovala více než 100 osob, které vstoupily na plochu. Pro ty, kteří způsobili to násilí, těm dveře do Edenu zavřeme doživotně. Ty ostatní jsme po domluvě s policií České republiky vyzvali společně k tomu, aby se přihlásili. A jestliže naprosto nic neprovedli, tak ani policie je nebude stíhat za trestný čin výtržnictví.
1: Tvrdí v rozhovoru opět odsoudil napáchané násilí. Samotné vběhnutí fanoušků na trávník ohodnotil jako běžné. Čína, USA a Spojené arabské emiráty pozatýkali při neobvyklé společné operaci proti telekomunikačním podvodným gangům působícím v Dubaji na 300 podezřelých. Motocyklista Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. I zítra bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, odpoledne sem tam přeháňky, naměříme teploty od 16 do 21 stupňů, na východě a severovýchodě bude kolem 14. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napíjte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Telegram s adresou svět.

Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo 5 milionů korun. Případ má v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: V Královéhradeckém kraji stoupá zájem o terénní sociální služby pro seniory. Loni péči využilo přes 7700 lidí. Přerovská radnice láká do města nové lékaře. Vyčlení víc než 2 miliony 400 tisíc korun na dotační programy. Přerov hledá praktiky pro dospělé i děti. Schání se i po zubařích. Dotace má novým doktorům pomoct se založením nové ordinace i s rozšířením stávající praxe nebo v případě, kdy převezmou existující ordinaci po jiném lékaři. Přerovská radnice tímto krokem podporuje doktory už pátým rokem. Nevždy se ale výzvy setkaly s úspěchem. Výši podpory město v minulých letech proto upravovalo. Miliony domácích i zahraničních turistů čekají španělské úřady letos 12. srpna, kdy bude v pevninském Španělsku poprvé za víc než 100 let viditelné úplné zatmění slunce. Po úderu dronu dnes vypukl požár ve vnějším okruhu jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech. Ta je jediná v arabském světě. Útok nezpůsobil únik radioaktivity. Zítra bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, občas zaprší, s teplotami od 16 do 21 stupňů. Na východě a severovýchodě naměří kolem 14. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

ringu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedný.

0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Český impuls.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu. Podle policistů je zachovala. Teď ji čekají restaurátorské práce. Ty mají zajistit její 100% ochranu a ošetření. Zloděj lebku Zdislavy v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Kriminalisté zadrželi 35-letého muže ve čtvrtek. Touž ale vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Včera soud v České Lípě rozhodl, že muže budou stíhat na svobodě. Pražská ČVUT má už 30. formuli. V rámci mezinárodní soutěže je od roku 2007, vyvíjejí přímo studenti. Můžou se tak už během svého studia seznámit s praktickým využitím teoretických znalostí. Vedoucí autonomní a PR skupiny Marko Matoničkin nám řekl, že soutěž stále přináší něco nového.
2: Určitě se kam posouvat, tomu napovídá ta nejnovější kategorie, což je autonomní. Ty týmy se každý rok zlepšují, dokonce se dostáváme už na fyzické limity auta, že opravdu ty algoritmy nejsou ta nejslabší stránka, ale opravdu se optimalizují ty vozy pro to, aby byly co nejrychlejší v tom autonomním režimu.
1: Do budoucna se dá čekat, že studenti budou v rámci soutěže vyvíjet i vozy s vodíkovým pohonem. Nový monopost musí vzniknout vždy během pouhých 2 semestrů. Jednodenní dálniční známka s platností 24 hodin si vyžádá úpravy. Nešlo by o zásadní zásah do infrastruktury, ale o softwarovou změnu státního systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. Zítra vláda projedná senátní návrh, který by platnost jednodenní známky změnil na 24 hodin. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. Je to podruhé, co v elitním seriálu vybojoval stříbro. Poprvé se Lukeš dočkal loni v červenci v Egyptě. Dnes 24-letý český reprezentant bojoval o pohárový titul ve finiši se Sočankvanem. Korejci ale těsně podlehl. Finále žen dokončila na 9. místě Lucie Hlaváčková. Zítra čekáme teploty v rozmezí 12 až 21 stupňů, k tomu bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zataženo s přeháňkami. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartianští fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
2: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
1: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Madrid už žije srpnovým zatměním slunce. Španělsko očekává miliony domácích i zahraničních turistů. Úplné zatmění slunce bude v pevninském Španělsku viditelné poprvé za víc než 100 let. A to 12. srpna kolem 8:30 večer. Potrvá asi 2 minuty. Podle NASA nebeský úkaz bude viditelný kromě Španělska ještě v Grónsku, na Islandu, v Rusku a v malé části Portugalska. Částečné zatmění slunečního kotouče uvidí i jinde v Evropě, také v Africe nebo Severní Americe. I v Česku půjde o mimořádný úkaz, protože slunce bude zakryté asi z 90%. A navíc, jak uvedl server Astro.cz, maximální fáze zatmění připadá na dobu kolem západu slunce. Dnes uplynulo přesně 40 let od otevření multifunkční arény v Ostravě Vítkovicích. Ve své době patřila k nejmodernějším a největším v Evropě. Kromě hokejových a dalších sportovních bitev byla hala svědkem i celé řady koncertů hvězd světové populární hudby.
3: Bob Dylan, Joe Cocker, Sting, Deep Purple, Black Sabbath nebo José Carreras. To jsou jen některá jména světových hvězd, jejichž hlasy se ostravskou halou rozezněly. Nejznámější je ale jako domácí stadion hokejistů Vítkovic. Několikrát hostila i mistrovství světa v hokeji. Stavba, kterou navrhl nejznámější slovenský architekt Vladimír Dedeček, je právě jednou z ostravských dominant a s kapacitou 11 000 diváků je druhou největší halou v Česku. Její provoz je ale drahý, uvažuje se proto o stavbě menší haly pro zimní sporty. A Vítkovická aréna by po rekonstrukci měla sloužit jen pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Ostrovní stát Kuba v karibské oblasti je na hranici kolapsu. Dochází palivo, jídlo, nefunguje zdravotnictví. Spojené státy Kubě nabídly spolupráci, ovšem výměnou za radikální politické reformy.
2: Mezi Washingtonem a Havanou probíhají dramatická jednání. Americký šéf CIA osobně doručil do Havany vzkaz od prezidenta Trumpa. Amerika pomůže ale pouze v případě rezignace komunistického vedení země. Vyjednávání přichází v době, kdy se Kuba ocitá v totálním kolapsu. Po americké blokádě dodávky ropy tam nefunguje elektrika a ulicemi zmítají masové protesty. Washington nabídl humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Pokud režim neustoupí, hrozí naopak tvrdým zásahem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Slavia je o krok blíž k doživotním zákazům pro výtržníky z Derby. Jak upřesnil předseda klubu Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize, klíčová bude spolupráce se strážci zákona.
3: Policie České republiky už oznámila, že identifikovala více než 100 osob, které vstoupily na plochu. Pro ty, kteří způsobili to násilí, těm dveře do Edenu zavřeme doživotně. Ty ostatní jsme po domluvě s policií České republiky vyzvali společně k tomu, aby se přihlásili. A jestliže na plošně nic neprovedli, tak ani policie nebude stíhat za trestný čin výtržnictví.
1: Tvrdík opět odsoudil napáchané násilí. Samotné vběhnutí fanoušku na trávník ale ohodnotil jako běžné. Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zaprší. Naměříme od 12 do 21 stupňů.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

My hledali ho dlouho, jak lovec úlovek, a s námi spousta letadel, lodí a ponorek. A najednou se v mlhách ten kolos objevil a v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řekl si hochu domů, už sotva dopluješ, buď my, anebo oni se na dno dostaneme.

Ale trvalo to 7 dní, než na moři byl klid. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali, jak na nejlepší fór. Když skončila se válka, já v novinách to čet, že větší bitvu oceán nezažil za 100 let. Dnes už nikdo neví moc o bitvách na moři, že sežraloky rvali se i malí úhoři. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé dva semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
3: A to je ona, CPU 26!
4: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
5: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
4: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení tratě vidí na 30 metrů před sebe.
6: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu, ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
4: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartianští fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má z prken

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klas.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím. A pytlák říha mě doprovází. Svým paňákům den co den jsem více podoben. A ufouni mi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodál, a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám touhou, já umírám touhou.

0: touhou, nemohu však zpívat, výslovnost mám zlou.
1: Au.
0: Dveře skřípou, doktor rozuřen křičí, strč prsk skrk nebo ven prsty v hrsti, třese mi hrdlem, žlu a křičím, vržu štokrdle, drbu vrbu, že pararášek 330 řek. Já umírám touhou, já umírám touhou.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-České obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
2: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
1: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
3: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u Litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy až skoro jasno, jinde naopak zaprší, naměříme od 12 do 21 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. A ten však pověsím raději.

plechovek na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak horez, všude vyráží. Už proto bys měl věřit. Už bys měl vážně jít.

byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
1: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Horní Bělá.
0: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé dva semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
2: A to je ona, CPU 26!
3: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
4: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
3: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
5: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu, ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
3: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.